0: Ráno. Rádio SK.
1: To znovu ty, žučívam, spojřem já dva, spěšu se kdež.